0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: I'm Láďa. I'm mechanik. Jako automechanik. Zlatý český ručičky.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Tuzemský rokový devadesátky v rokovým referendu. Co jste sjížděli před 30 lety? Jedničku má František Sahula s deskou Blues pro Hitchcocka z roku 1994.
1: S pivasem nebetyčně.
0: Dvojku dostala Pavla Kapitánová a album Nevěřím z roku 1996. Nebo můžete zvolit Žlutýho psa a jejich Trsátko, taky z roku 1996. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
3: Jak to?
2: No co se divíš? Břeťa byl poslední mladý vodník v Čechách. Hmm. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
3: Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Berounce.
4: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
3: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie, to já bych dovedla taky.
4: Koho si chceš vzít?
3: Dám se do ciziny.
2: Tak počkej, počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Pustili jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že je momentálně zavostalej.
1: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: No, a máme po ptáka. No,
3: ty máš po ptákách.
2: A ty máš zase po kozách.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Měli jsme aspoň auťák. Teď máme starou Belu.
4: Pořád lepší, než být v base.
3: Stejně nás nemůžou zavřít, i kdyby to všecko prasklo.
4: A co polepšovna?
3: Polepšovna.
4: Na starý kolena se nechat pohlavkovat?
3: Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě.
4: Vilma s tebou čeká dítě? Čebuk, to jsi to zavařil.
5: Počkej, počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
3: Znoži, trní si novou dětku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No prde, to bude domluva s tebou. To mi ještě scházelo. No vidíš, hele, jsou tady. Bačkory. Tvoje. Zuž si boty. Rozumíš? A vem si bačkory. No tak rozvázat boty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo? Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: On co jako přibitej. Je zatím, chlapče.
2: Já?
1: No?
2: STS Chvojkovice Brod.
1: No, zřejmě slušte oddíl, no.
0: Rock Radio. Konec legrace. I was blinded by the darkness, wishing for a ray of light.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den, já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Jsem Králík.
2: Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to Králík.
3: No?
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tatínku!
1: To je hezký chlapeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Tlačíš?
3: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
5: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
4: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
8: Oba.
10: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
0: Rock Radio. Rocková muzika.

0: DAB i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dnes proměnlivá oblačnost, převážně oblačno, odpoledne místy přehánky, převážně v severní polovině Česka, maximální denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na západě Čech i méně, slabý vítr proměnlivý nebo ze západních směrů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Dobré brzké sobotní ráno vám z Rock Rádia přeje Martin Melicher, váš moderátor a průvodce rockovou muzikou, klasicky o víkendu, no a celý dopoledne pro dnešek máme 22. srpna. Já doufám, že se máte dobře a ještě si užíváte to léto, teď se nám docela ochladilo, ale já si myslím, že je to dobře. Déšť, který byl určitě povětšinou na většině území České republiky, spláchnul všechno špatný, no a zbývá jenom ta pořádná rocková muzika. To nebudu zdržovat, Plexis Barry, Ed Guy, King of Fools, anebo Meredith Brooks a její bitch.
0: Rock Radio.

0: Paul Stanley a jeho Live to Win z roku 2006 na Rock Rádiu s Martinem. No a rockeři, máme sobotu 22. srpna, to znamená, že v sobotu se bude konat i rockový referendum, jak je na Rock Rádiu zvykem, vždycky od 7 do 8 nepřerušovaně a bez keců. Zahraje jedna deska, kterou vy si odhlasujete na rockovýradio.cz. Můžete ještě celý den hlasovat přesně tam, kde jsem řekl. Máte na výběr vždycky tři různé desky, tři jiné desky, každý týden se to obměňuje. No a mám tady tentokrát Františka Sahulu z roku 94, Blues pro Hitchcocka, úžasnou věc. Stejně jako Pavlu Kapitánovou z roku 96, Nevěřím, anebo Žlutýho psa ze stejného roku, Trsátko. Hlasujte na rockovýradio.cz, máte na to ještě celý den, no a od 7 do 8 jedna z těchto desek zahraje v éteru Rock Rádia nepřerušovaně a bez keců. My pokračujeme R.E.M., Tanya, anebo Green Day, Basket Case.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Víme, kde se co šustne.
1: Kde se co šustne.
0: A každý den vám o tom taky řekneme.
1: Každou hodinu na Rock Radio.
0: Hrajeme rockovou muziku. Vybíráme pro vás nejlepší klasický kousky.
1: Co se děje?
0: Koncerty, akce, tipy, události. Nejdůležitější informace z vašeho kraje.
1: Rock Radio.
0: Opravdu víme o všem. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: No, hey, oh, od Red Hot Chili Peppers z roku 2006 na Rock Radio s Martinem. Rockeři, pomalu se probouzejte, pokud teda nejedete autem a nemusíte být už probuzený, to určitě poslouchejte pořádně a dávejte pozor na cestu. My si do konce hodiny rozjezdový tady dáme Dia, Rainbow in the Dark, úžasná věc, jeho Ronnie James Dio, Olympic jednou Ghost Rats, anebo No Doubt a Don't Speak. No a já už samozřejmě teďko mluvit nebudu.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
0: Oba.
2: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz Profi voda, s tou se
3: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Proměnlivá oblačnost, převážně oblačno, odpoledne místy přehánky, převážně v severní polovině Česka, maximální denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na západě Čech i méně.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher. Máme 8.01 22. srpna a já doufám, že vy máte v plánu na dnešek něco moc super. Samozřejmě za doprovodu toho Rock Rádia a rockový muziky do vašich uší, včetně písní na přání. Napište mi teďko do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. Jsem zvědavej, na co se takhle po ránu cítíte. Já tady pro vás mám Fozyho a jejich Relax z roku 2022. Je to cover na Frankie Goes to Hollywood. Dáme si i Limp Bizkit Behind Blue Eyes, úžasná věc na ráno, stejně jako Dimitri a Černobyl.

0: Rock the night, no a samozřejmě rock the day, celý den rock radio, samozřejmě rocková muzika. Máme píseň na přání za 3, 2, 1, teď děkuju všem, co píšete do messengeru rock radia. Já už tady mám zprávu od Martina, který mi napsal, že dneska bohužel má trošku splín, takže bych chtěl Bring Me the Horizon, konkrétně jejich Trůn z roku 2015. Mám tady Throne, Martine, připravený pro tebe splín, takhle po ránu na vstávačku v sobotu by měl asi každej, já to mám taky, ale věř mi, že Bring Me the Horizon je jako lék proti takový špatný náladě. Dáme si tady tu úžasnou pecku, ty ať máš hezký den, lepší den určitě. No a rokeři, tohle je pro vás všechny, který jste nevstali úplně správným směrem, správnou nohou. Doufám, že budete mít ten den nádherný.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
4: Prázdniny, pádláč, paráda.
5: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
4: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
6: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. Auto-poli.cz

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Faith No More from Out of Nowhere na Rock Radio s Martinem. No a my pokračujeme pomalu, ale jistě máme 8.40 22. srpna. Doufám, že se dneska máte dobře, ať už dneska děláte cokoliv. Mám tady pro vás pár úžasných věcí. Bruce Dickinson, Navigate the Seas of the Sun, jeho solovka frontmana Iron Maiden. Joan Osborne, One of Us, Blackstone Cherry, In Love with the Pain. Ale začal bych poslední blok v hodině. Já jsem Aleš, docela poměrně novou věcí od Tří sester.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Vytáhni Jendu!
6: Co říkáš? Výtahy jedna?
5: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
6: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
5: Povídám, vytáhni Jendu!
6: No jo, výtahy jedna!
7: Teď my už máme výtahy jedna.
6: Jendo?
8: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
9: Jendo, ty seš ale bedna.
10: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
12: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
13: Proměnlivá oblačnost, převážně oblačno, odpoledne místy přehánky, převážně v severní polovině Česka, maximální denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rockovej víkend.
13: Krásné rokové dopoledne vám z Rock Rádia přeje Martin. Já jsem tady pro vás samozřejmě až do jedný odpoledne po obědě, to znamená, že ještě hodně, hodně máme před sebou. Mám tady Aerosmith, Foo Fighters anebo Dogu a jejich Beskydy, o kterou si často píšete píseň teďko, co nám zahraje v prvním bloku. No a samozřejmě já vás pozvuji na nějaký ten koncert, protože léto sice se blíží pomalu, ale jistě ke konci, ale koncerty těch je pořád hodně. Jak jsem sliboval, Doga, Beskydy, ročník 2017.
12: Rock Radio.

0: Evanescence, call me when you're sober. Máme 9.18 na Rokrádiu, já jsem vám sliboval, že vás pozvu na nějaký ten koncert. My další hodinu totiž odpálíme s Vohnoutama, jejich gastrosexuálem z roku 2011. No a kdybyste chtěli na Vohnouty, tak určitě dneska můžete do Poličky na Festival 555 nebo 28.8. Hrajou ve Frýdku místku v Nový Osmičce s Maniakem taky, s reperem, což samozřejmě chápu, že není třeba úplně pro vás, rokeři. 29.8. Hradec Králové v Kefíru 15 až 16. Takže rokeři určitě na Vohnouty můžete, malou ochutnávku tady pro vás teďko mám. No a po nich si pustíme třeba Scorpions, Happy O McWeasel, anebo Skápe, Miss Collegas.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

šaty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Dneska se spolu s váma rokeři vidíme na Konopišti, je totiž Rock in Konopiště, zahrajou Alkohol, Koblížci, Dimitri Trautenberg, Horký žeslíže a Traktor, který na Festiáku slaví 25 let na scéně. Festiákem vás provede Adam Bell, těšte se na naše slušný holky, který vám přivezou náš merch a něco trošku navíc.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: No a my pokračujeme dál, dáme si nějakou kulturu, dozvíte se něco novýho, no a samozřejmě Rolling Stones, Pain, anebo Horký žeslíže. Ty víš, že se chovám tak, jako se chovám.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Skonto nábytek.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 28. srpna v pražském vagónu zahraje známý rockový pecky kapela Profesor. A pokračujeme už samýma tipama na sobotu 29. Metallica Czech Tribute Band s naším moderátorem Kamilem Drábem za bicíma, Pearly Seconds a High Fly si užijete v Hradecku u Kralovic. Na letním parketu Háječek v Heřmaničkách vystoupí punkrocková Civilní obrana. V Hořovicích proběhne benefiční festival Punks for Dogs. Na hřišti v Milíně vedle hospůdky u Baka to rozjedou AC/DC Revival. V pražském music klubu Modrá Vopice proběhne hudební open air festival Grind Deal, který je žánrově zaměřený hlavně na grindcore a death metal. 28. až 30. srpna vyražte do Mladý Boleslavy na Burger Street Festival, největší food festiák v okolí, kde vás čeká skvělá atmosféra, bohatý doprovodný program a záplava burgerů. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.

0: Rádio. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska proměnlivá oblačnost, převážně oblačno, odpoledne místy přehánky, převážně v severní polovině Česka a maximální denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Na západě Čech i méně, slabý vítr proměnlivý nebo ze západních směrů maximálně, teďko je 18,4 stupně v Hulíně, no a nejmíň je 9,6 stupňů Celsia Kateřinky.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás při 10. dopolední zdraví Martin Melicher. Jsem tady pro vás dneska až do jedný. Máme 22.8. Svátek má Bohuslav. Určitě mu popřejte rockerovi, pokud nějakého takového znáte. A můžete mu poslat i píseň na přání za 3, 2, 1. Teď mám tady otevřený messenger a jsem zvědavej na vaše zprávy. Každopádně, pranostika pro dnešek. Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. A to znamená, že vy houbaři nabíhejte a běžte mi napsat do messengeru, jestli přijedu na bílém koni, anebo vůbec.
0: Rock Radio.

0: Offspring, Spare Me the Details z roku 2003. Já teda musím říct, že kdykoliv jsem jenom trošku unavený nebo klimbám, tak Offspring mě postaví zpátky na nohy, stejně jako se to stalo teďko ve studiu, ale mému šéfovi to neříkejte, že jsem tady trošku pospával. Každopádně my si teďko dáme píseň na přání od Míši. Ahoj, prosím, chtěla bych zahrát pro manžela Oldu, který je momentálně na střeše a opravuje komín, tak ať se v pořádku vrátí na zem. Prosím, něco od Alkoholu. Děkuji. Já Oldu zdravím na komín, ať se mu nic nestane. Míšo, tebe taky zdravím, no a samozřejmě Připijím je píseň, kterou jsem vybral od Alkoholu. Úžasná věc, tak si pojďme společně užít.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
8: Pak hrnky, flešky, kufříky,
7: vyměním za kuponky.
8: Škola volá!
9: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

každej se s ním na čas rozloučí. Pravidlo je, o co víc máš rád.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Toto hold the line. No a vy odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špuntirouší a děcka, odkryjte na pionýrský tábor. Poslední srpnový víkend za týden bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svoje brány v pátek 28. srpna v éteru Rock Rádia až do neděle 30. srpna. No a do vás budeme hrnout a hustit jeden živák za druhým. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Rádio. Co zahraje? No, v pátek třeba Kabáti, Arakain, Powerwolf. A v sobotu máme Metalliku, Dimitri, Kysáky, v neděli Guns N' Roses, samozřejmě Katapult, anebo Alkohol a mnohem, mnohem víc, to vám když tak zmíním později. My pokračujeme, dáme si Nickelback, Korpiklány, anebo Arakain právě, Slečnu závist.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
3: Vytáhni Jendu!
4: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
4: Já vím!

0: vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
1: Povídám, vytáhni Jendu.
0: No jo, výtahy jedna.
2: Teď my už máme výtahy jedna.
0: Jendo?
3: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
4: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
6: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte.

0: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jdeme rovnou na počasí. Proměnlivá oblačnost, převážně oblačno, odpoledne místy přehánky. Převážně v severní polovině Česka maximální denní teploty budou 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
1: Posloucháte Rock Radio s Martinem Melicherem, já jsem váš moderátor a průvodce rockovou muzikou dneska až do jedný. Máme 11. hodinu 22. srpna, svátek má Bohuslav, takže pokud nějakého takového rockera znáte, určitě mu popřejte. Já všem Bohuslavům přeju všechno nejlepší k svátku a my pokračujeme. Pozvu vás, nejenom Bohuslavy, na nějaký ten koncert v téhle hodině, takže určitě na to se určitě můžete těšit. Jinak kluci je Battle Beast anebo Blur, Song 2.
0: Rock Radio.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem, já jsem tady pro vás. No a řekl jsem vám, že vás pozvu na nějaký ten koncert. Léto už je skoro u konce, ale nebudu předbíhat, koncerty totiž u konce a vůbec nejsou. 6. září, jakmile začne nový školní rok, tak vystoupí ve Fortuna hale, ve sportovní hale na Praze 7, Hollywood Vampires v čele s Alicem Cooperem, Johnny Deppem a Joem Perrym. Určitě si tady ten super koncert nenechte ujít, já jsem na nich bohužel nebyl minulý rok, co byli v Brně, nebo to bylo předminulý, teď už nevím, ale každopádně teď je čas na to konat a koupit si lístky právě na 6. září na neděli od 8. vystoupí Hollywood Vampires. My pomalu rockeři pokračujeme, nebudu to zdržovat, mám tady pro vás třeba Ozzyho Osbourna s Eltonem Johnem Ordinary Man.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Máš v krvi naftu a řidičák C+E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C+E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd.

0: Posloucháte Rock Radio a stále můžete vybírat jednu ze tří desek na rockovýradio.cz v rámci rockovýho referenda. Vždycky v sobotu od 7 do 8 zahraje jedna deska nepřerušovaně a bez keců. Máte na netu samozřejmě vždycky na výběr tři jiný desky. No a tentokrát tady máme Františka Saholu z roku 94, jeho Blues pro Hitchcocka, moje oblíbená, nebo Pavlu Kapitánovou z roku 96, Nevěřím, no a Žlutý pes ze stejného roku, Trsátko. Hlasujte na rokovýradio.cz, odpoledne hlasování ukončíme, no a večer od 7 do 8 zahraje jedna z těchhlech úžasných alb, desek, nepřerušovaně a bez keců.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Autopoly vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na food festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoly, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poly.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 28. srpna v pražském vagónu zahraje známý rockový pecky kapela Profesor. A pokračujeme už samýma tipama na sobotu 29. Metallica Czech Tribute Band s naším moderátorem Kamilem Drábem za bicíma, Pearly Seconds a High Fly si užijete v Hradecku u Kralovic. Na letním parketu Háječek v Heřmaničkách vystoupí punkrocková Civilní obrana. V Hořovicích proběhne benefiční festival Punks for Dogs. Na hřišti v Milíně vedle hospůdky u Baka to rozjedou AC/DC Revival. V pražském music klubu Modrá Vopice proběhne hudební open air festival Grind Deal, který je žánrově zaměřený hlavně na grindcore a death metal. 28. až 30. srpna vyražte do Mladý Boleslavy na Burger Street Festival, největší food festiák v okolí, kde vás čeká skvělá atmosféra, bohatý doprovodný program a záplava burgerů. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Prázdniny, pádláč, paráda.
2: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floutr na pádlo, aby se vám neutopilo.
1: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
3: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
6: Dneska proměnlivá oblačnost, převážně oblačno, odpoledne místy přehánky, převážně v severní polovině Česka. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia, na západě Čech i méně. Slabý vítr proměnlivý nebo ze západních směrů.
5: Rock Radio, rockovej víkend.
6: Posloucháte Rock Radio s Martinem Melicherem, já jsem tady pro vás celý dopoledne, máme krásný poledne už, to znamená, že jdeme do poslední společný hodiny pro dnešek, ať už dneska děláte cokoliv, doufám, že to děláte s radostí a můžete si i s radostí napsat o píseň na přání. Mám tady otevřený messenger, jsem zvědavej, co si k tomu obědu nabídnete samozřejmě i do těch uší, takže pište mi na Facebook do messengeru, no a už za chvíli bude jedna píseň na přání podle vás.
5: Rock Radio.

0: Já už tady mám píseň na přání, děkuju všem, co píšete do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. A mě si napsala Eliška, která je dneska celý den v práci a je z toho trošku smutná, protože měla s kámošema jet na chatu, ale bohužel musí do fachy. Chtěla by Shinedown Sound of Madness, aby právě ona nezešílela v té práci. Já tě, Eliško, zdravím, znám to, když se musí do práce a nechce se nám tam, tak doufám, že to Rock Rádio ti tím pomáhá s tímhle krásným dnem. Doufám, že si užije Shinedown Sound of Madness. No a rockeři, nebojte se, na koho se nedostalo. Další píseň na přání, už sice beze mě, ale bude přece jenom příští hodinu.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Nekončí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
5: pak hrnky,
4: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
5: škola volá.
1: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: Rock Rádia se vám hlásí Martin Melicher a hlásí se vám taky bohužel s tím, že už se s váma dneska musím rozloučit, ale nebojte se, o žádnou muziku nepřijdete, v příští hodině si dáte píseň na přání, no a večer rok na přání, celá hodina podle vás. Hlasujte dál do rokového referenda určitě, abyste si odhlasovali desku na dnešní večer. No a my se uslyšíme, nebo lépe řečeno vy mě uslyšíte, zítra ráno budu tady nastoupený už v 6.30, takže v 7, pokud vstáváte do fachy, tak určitě tady pro vás budu. Mějte se hezky a roku zdar.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
5: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
4: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
7: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh.

cíl, který si vymyslil. Je to, jak jsem, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Tohle byl Daniel Landa s jeho touhou. A jak slyšíte, tak už jsem se tady ve studiu Martina vystřídala. A od 13 do 19 hodin se můžete těšit na rokový odpoledne se mnou s Adele. Ale ještě do 13 hodiny tu máme dva songy. Za chvíli uslyšíte Nirvánu a hned potom ještě třeba Billyho Idola. Takže určitě laďte Rock Radio i dál. Dáme si pořádnej kopec slušný rokový muziky a po 13. hodině si dáme song k napřání. Takže, kdo chce zahrát sobě nebo někomu jinému, ať neváhá mi napsat na Messenger Rock Rádia a já mu píseň zahraju. Teď už ale Nirvana a hned potom Billy Idol. Rock Rádio.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
0: Oba.
2: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz
6: Rock Radio. Rocková muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
7: Pojďme si říct, jaký počasí máme ještě teď. Máme oblačno až zataženo, ojediněle i polojasno. V severozápadní polovině území místy a na severu Čech četnější déšť nebo přehánky a ojediněle i bouřky. Jinde budou přehánky jen ojediněle, později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. A jaký počasí nás čeká zítra? Zítra bude jasno až polojasno. Ráno ojediněle mlhy, během dne přechodně oblačno a na horách ojediněle s přehánkami. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů Celsia, no a v tisíci metrech na horách kolem 13 stupňů.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
7: Pohodovou sobotu vám z Rock Rádia přeje Adel, vaše víkendová moderátorka. Dneska máme 22. srpna, 13 hodin a svátek slaví Bohuslav. Pomalu, ale jistě se nám blíží konec letních prázdnin, ale o tom se dneska bavit vůbec nebudeme. My se budeme bavit o pozitivních věcech a hlavně už si můžete začít psát o song na přání, takže šup. A já vám ještě předtím pustím Europe, Def Leppard anebo Krucipisk.

0: Píseň Princess of the Down dohrála a my jedeme dál v naší rockový muzice. Vy nezapomeňte, že dneska nás společně od 18 hodin čeká Rok na přání, kde celá hodinka bude na Rock Rádiu hrát jen a jen podle vás. A hned potom od 19 hodin bude hrát vámi vybraná deska z rockovýho referenda, takže vy se mrkněte, jaký je tam dneska výběr a určitě zahlasujte. Teď už nás ale čeká song na přání a tentokrát posílám Ozzyho Osborna dědovi do Jičína k jeho narozeninám. Vybrala jsem právě Ozzyho, protože neznám nikoho podobnějšího Ozzymu, než je právě děda. Přeju dědovi hodně štěstí, zdraví, hodně trpělivosti s babičkou a hlavně, ať mu to jezdí, jak na motorce, tak třeba i na skútru. Posílám Ozzyho z písní See You on the Other Side a hned potom Halloweeni, Heart, System of the Down a nebo Proteus.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: Tohle byly Halloweeny a vás čeká příští víkend docela jiný program, než jste, na který jste zvyklí, protože už od pátku bude tady na Rock Rádiu Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jenom ladit Rock Rádio. No a na jaký živáky se třeba můžete těšit? Budou tam Kabáti, AC/DC, Iron Maiden, Arakaini, Olympici, Ghost, Ozzy a spoustu dalších interpretů. No, takže pište si to do diářku a za chvíli už Rybičky 48.
1: Explosive Summerfest 2026.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
4: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
6: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
9: Vytáhni Jendu!
10: Co říkáš? Výtahy jedna?
9: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
10: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
9: Povídám, vytáhni Jendu!
10: No jo, výtahy jedna!
11: Teď my už máme výtahy jedna.
10: Jendo?
12: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
13: Jendo, ty seš ale bedna.
14: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz
1: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
0: Pátek 28. srpna v pražském vagónu zahraje známý rockový pecky kapela Profesor. A pokračujeme už samýma tipama na sobotu 29. Metallica Czech Tribute Band s naším moderátorem Kamilem Drábem Zabicíma, Pearly Seconds a High Fly si užijete v Hradecku u Kralovic. Na letním parketu Háječek v Heřmaničkách vystoupí punkrocková Civilní obrana. V Hořovicích proběhne benefiční festival Punks for Dogs. Na hřišti v Milíně vedle hospůdky u Baka to rozjedou AC/DC Revival. V pražském music klubu Modrá Vopice proběhne hudební open air festival Grind Deal, který je žánrově zaměřený hlavně na grindcore a death metal. 28. až 30. srpna vyražte do Mladý Boleslavy na Burger Street Festival, největší food festiák v okolí, kde vás čeká skvělá atmosféra, bohatý doprovodný program a záplava burgerů. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
6: Pojďme se podívat na to, jaký počasí nás čeká zítra. Zítra bude jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojedinělé s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů.
5: Rock Radio, rockovej víkend.
6: Krásnou a pohodovou sobotu vám z Rock Rádia přeje Adele. Máme 22. srpen, 14 hodin odpoledne a třeba v Praze teď svítí sluníčko, tak schválně napište, jaký počasí je u vás. A co nás v téhle hodince čeká? Řekneme si, jaká kapela pracuje na novém albu a jaký muzikanti si jsou tak trošku podobní. Krom toho ale samozřejmě spoustu slušný rockový muziky a za chvíli už Cranberries, Bon Jovi, Dimitri a nebo Green Day.
5: Rock Radio.

těm, co nedávají, jen berou. Ukážeme hranice, výzvy na povrch se derou a sedají na plících.

0: Kapela Cranberries dohrává a my se pojďme společně podívat, jaká je dnešní nabídka na rokovém referendu. První tu máme Františka Sahulu z roku 1994 s deskou Blues pro Hitchcocka. Další je Pavla Kapitánová z roku 1996 a deska Nevěřím. No a poslední je tu Žlutý pes z roku 1996 s deskou Trsátko. No a je zcela na vás, jakou desku byste chtěli dneska od 19 hodin slyšet, ale zatím, co tak koukám, tak vede jasně František Sahula s 51%. My jedeme dál, dáme si U2, Rammsteiny, Survivor anebo Three Days Grace.
1: Tlačím,
2: ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Autopoly vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoly, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. Auto-poli.cz

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Tuzemský rokový devadesátky v rokovým referendu. Co jste sjížděli před 30 lety? Jedničku má František Sahula s deskou Blues pro Hitchcocka z roku 1994.
1: S pivasem nebetyčně.
0: Dvojku dostala Pavla Kapitánová a album Nevěřím z roku 1996. Nebo můžete zvolit Žlutýho psa a jejich Trsátko, taky z roku 1996. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží.

Jochbeinsch.

0: Sweetest Thing je jedna z nejosobnějších a nejznámějších písní irský rockový kapely U2. Ačkoliv zní velmi lehce a chytlavě, skrývá se za ní docela úsměvný příběh o manželském přešlapu. A proč vám tohleto všechno říkám? Tahle skladba totiž vznikla jako velmi netradiční a upřímná omluva. Zpěvák Bono napsal píseň speciálně pro svoji manželku, protože během nahrávání alba zapomněl na její narozeniny. Píseň je tak vtipnou a sebekritickou reflexí Bonovy povahy a dynamiky jejich vztahu, přičemž se v ní snaží odčinit svou chybu. Takže to znamená, že až vás něčím chlap naštve, vyžadujte po něm píseň a nejlépe takovou, která bude hrát po celém světě. Teď už si dáme Harley a nebo Slady.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, nic tě neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

DAB i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jaký počasí budeme mít zítra? Zítra bude jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojedinělé s přeháníkami. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů, no a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Pěkný víkend vám přeje Adéla Šebíková. Máme sobotu 22. srpna, 15 hodin odpoledne a vy posloucháte Rock Radio. Dneska slaví svátek Bohuslav, takže pokud nějakýho znáte, můžete mu třeba poslat píseň na přání, která bude už v téhle hodince, takže si pište. A mimo to si řekneme to, co jsme nestihli v předešlý hodince, a to sice, jaká kapela pracuje na novém albu. 15. hodinku odstartujeme třeba kapelou Van Halen, Evanescence anebo Lucie.
0: Rock Radio.

0: Tohle byla kapela Lucie s písní Marie a vy, pokud byste se na Lucii chtěli zajít, tak určitě možnost máte, protože hrají třeba 5. září 2026 v Dubňanech, 15. září v Brně, 27. října v Praze, no a 9. a 10. prosince 2026 v Praze v O2 aréně, kde mají velký koncertní finále. Teď už ale k songu na přání. Marek píše, chci poslat píseň pro svoji ženu k dnešním narozeninám. Posílám jí kapelu Goo Goo Dolls se její nejoblíbenější písní a hned potom Erika Claptona Avantage nebo Kabáty s písní Starý bar.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
6: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Mám tady dobrou zprávu pro fanoušky kapely Limp Bizkit, protože tahle kapela je zpátky ve studiu a vytváří pro nás něco novýho. Kapela je během srpna zavřená ve studiu a tvoří a už teď má na co navázat, protože podle předchozích informací mají členové Limp Bizkit spoustu rozpracovaného materiálu z práce na minulý desce. Já jsem zvědavá, co pro nás tyhle kluci zase vymysleli, protože vždycky to bylo hodně, hodně dobrý. My jedeme dál. Mám tady píseň Black Hole Sun, pak kapelu Bring Me to Horizon anebo Motorband.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
4: Prázdniny, pádláč, paráda.
5: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
4: Užijte si prázdniny naplno s Happysportem.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 28. srpna v pražském vagónu zahraje známý rokový pecky kapela Profesor. A pokračujeme už samýma tipama na sobotu 29. Metallica Czech Tribute Band s naším moderátorem Kamilem Drábem za bicíma, 30 Seconds a High Fly si užijete v Hradecku u Kralovic. Na letním parketu Háječek v Heřmaničkách vystoupí punkroková Civilní obrana. V Hořovicích proběhne benefiční festival Punks for Dogs. Na hřišti v Milíně vedle hospůdky u Baka to rozjedou AC/DC Revival. V pražském music klubu Modrá Vopice proběhne hudební open air festival Grind Deal, který je žánrově zaměřený hlavně na grindcore a death metal. 28. až 30. srpna vyražte do Mladý Boleslavy na Burger Street Festival, největší food festiák v okolí, kde vás čeká skvělá atmosféra, bohatý doprovodný program a záplava burgerů. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
1: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme si říct, jaký počasí nás čeká zítra. Zítra bude jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojedinělé s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Pěknou sobotu vám z Rock Rádia přeje Adéla Šebíková, vaše víkendová moderátorka. Dneska máme 22. srpna, 16 hodin odpoledne a svátek slaví Bohuslav. Pokud si fanoušek roku a pop jde mimo tebe, tak ladíš správně, protože tady uslyšíš samý dobrý rockový fláky. Na začátek 16. hodiny posílám Led Zeppelin, Guns N' Roses, Škvory anebo kapelu Calling.
0: Rock Rádio.

0: Kapela Led Zeppelin dohrála a my se pojďme společně podívat, jaká je dnešní nabídka na rokovém referendu. První tu máme Františka Sahulu z roku 1994 s deskou Blues pro Hitchcocka. Další je Pavla Kapitánová z roku 1996 a deska Nevěřím. No a poslední je Žlutý pes z roku 1996 s deskou Trsátko. Je zcela na vás, jakou desku byste chtěli dneska od 19 hodin slyšet. Ale zatím, co tak koukám, tak vede jednoznačně František Sahula. Teď už ale jedeme dál v našem rockovém playlistu. Dáme si Ozzyho Osbourna, Chloe anebo Valda Gang.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Šéfe, zas to netlačí, potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Dneska v sobotu 22. probíhá Rokin na Konopišti. Můžete slyšet kapely jako Alkehol, Koblížci, Dimitri, Trautenberg, Horký žestýže a Traktor, který na festiáku slavil 25 let na scéně. Festiákem vás dneska provází naše Anabel, ale na akci jsou i naše slušný holky, který vám přivezli náš merch Rock Rádia a možná i něco navíc.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz. Rock Radio.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Nový plot má. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme si říct, jaký počasí nás čeká zítra. Zítra bude jasno až polojasno, ráno ojedinile mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojedinile s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Pohodovou sobotu vám přeje Adél, vaše víkendová moderátorka. Máme sobotu 22. srpna, 17 hodin a svátek slaví Bohuslav. My si dáme v téhle hodince song na přání, takže si pište na Messenger Rock Radio, na co máte chuť. Ale já ještě připomínám, že od 18 hodin, čili už za hodinku, začíná Rock na přání. A to znamená, že celou hodinku bude hrát hudba jen a jen podle vás. Od 19 hodin pak zazní vámi vybraná deska z rokovýho referenda, takže kdo ještě nehlasoval, tak rozhodně běžte, protože úderem 18. hodiny ukončuju hlasování. Toť k tomu, co nás dneska ještě čeká, a já už posílám kapelu Kiss, Masterplan, Briana Adamse a nebo už teď Tři sestry.

0: Tohle byla kapela Kiss a než si dáme song na přání, tak připomínám, že už máte poslední možnost hlasování na rokovém referendu, protože už za pár minut ukončuju hlasování a jednu ze tří desek vyberu a ta nám od 19 hodin zazní tady na Rock Rádiu. Teď už ale k songu na přání. Parta z Kolína si přeje píseň Cherry Bomb a chtějí tu verzi od kapely Runaways. Já samozřejmě do Kolína Runaways posílám a hned potom taky Metallica, Komunál anebo Linkini.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Vytáhni Jendu!
7: Co říkáš? Výtahy jedna?
6: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
7: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
6: Povídám, vytáhni Jendu!
7: No jo, výtahy jedna!
8: Teď my už máme výtahy jedna.
7: Jendo!
9: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
10: Jendo, ty seš ale bedna!
11: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
12: Atención, señoras y señores!
13: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
12: Yes!
13: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
12: La Tropical!
1: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

0: Je to tady, já už vím, jaká deska vám dneska od 19 hodin zahraje. Odhlasovali jste si s 52% desku Blues pro Hitchcocka od Františka Sahuly z roku 1994. A na druhém místě je deska Nevěřím od Pavly Kapitánový a třetí místo deska Trsátko od kapely Žlutý pes. Takže dneska od 19 hodin zazní František Sahula a jeho deska Blues pro Hitchcocka. Ještě předtím od 18, což už je za chvíli, si dáme rok na přání, takže pokud už víte song nebo nějakou kapelu, kterou byste chtěli, už mi můžete pomaličku psát. Teď ale ještě Pearl Jam, Five Finger Death Punch nebo Vanastovy věci.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 28. srpna v pražském Vagónu zahraje známý rockový pecky kapela Profesor. A pokračujeme už samýma tipama na sobotu 29. Metallica Czech Tribute Band s naším moderátorem Kamilem Drábem Zabicíma, Pearly Seconds a High Fly si užijete v Hradecku u Kralovic. Na letním parketu Háječek v Heřmaničkách vystoupí punkrocková Civilní obrana. V Hořovicích proběhne benefiční festival Punks for Dogs. Na hřišti v Milíně vedle hospůdky u Baka to rozjedou AC/DC Revival. V pražském music klubu Modrá Vopice proběhne hudební open air festival Grind Deal, který je žánrově zaměřený hlavně na grindcore a death metal. 28. až 30. srpna vyražte do Mladý Boleslavy na Burger Street Festival, největší food festiák v okolí, kde vás čeká skvělá atmosféra, bohatý doprovodný program a záplava burgerů. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Vše pro bagr,
3: náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr.cz.

0: Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme si říct, jaký počasí nás čeká zítra. Zítra bude jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojedinělé s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rock na psání.
1: Zase nám to uteklo a nám začíná rok na přání, kde si muziku vybíráte vy. Pokud máte v hlavě písničku, kapelu nebo žánr, napište mi buď to na Messenger Rock Radio nebo volejte na číslo 725 844 424. My začínáme s kapelou Iron Maiden a hned potom David Koller a píseň Chci zase v tobě spát.
0: Rock Radio.

Tohle byl David Koller z písní Chci zas v tobě spát pro Domču a Toma z Prahy, který mají dneska v garáži oslavu svých 30. My jedeme dál v našem roku na přání. Pro Alenku z Mnichova Hradiště posílám kapelu Aerosmith a hned potom kapela Foo Fighters pro dobrovolní hasiče z Holešek. Rock Radio. I could stay awake just to hear

0: Tohle byla kapela Offspring pro všechny, co dneska slaví Kátiny narozky na Žižkově ve Sklepě. A už za chvíli si dáme Queeny, o který si napsal David a vzkazuje, že by si měl každý pustit film Bohemian Rhapsody. No a hned po Queenech si dáme Tři sestry pro Evču.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad známý poraděj. Jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Tři sestry a píseň Aida hrála pro Evču z Dolního Bousova a za chvíli už píseň Sinej, ta kapela Ghost z písní Spillways pro Tomáška s Rozárkou.
1: Rock Radio.

0: Rok na přání nám běží a vy nezapomeňte, že dneska od 19 hodin zazní na Rock Rádiu deska Blues pro Hitchcocka z roku 1994 od Františka Sahuly. Už za chvíli ale Mr. Big s písní Shine propáju na dovolenou a potom divoký byl a čmilák.
1: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
3: Autopoly vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoly, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. Auto-poly.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem...

Černý rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Tohle byl čmelák pro Jášu z Braní a teď si dáme Rammsteiny, který posílám až do Chorvatska, kde je na dovolený Simča a Rammsteiny posílá její nejlepší kámoška Lea.
1: Rock Radio. 1, 2, 3, 4.

Sabatoni, který nám teď dohráli, byli pro Klárku, pro jejího, od jejího manžela. A před námi už je jenom jedna píseň, se kterou se s vámi loučím, protože příští týden si užijete Explosive Summerfest a já se na vás budu těšit zase příště. Tak čau, rockeři.

Rádio. Rock je slušná muzika. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

měla ho tam, ač nechtěla a ani si čuňák nesundal brnění. Já jí varoval, ale přesto se z dívčího traumatu zrodila katastrofa, o které se dochovaly nepřesné zprávy. A tak se to do dneška učíme v dějepise blbě a proto...

Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profi voda, CZ.
5: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co pak se stane, když hodíš obyčejnou skleničku na zem?
2: No, rozfláká se.
1: Právě, rozbije se. Obyčejná sklenička se rozbije. Tak tomu skutečně dřív bývalo, že se obyčejné skleničky rozbíjely. Ale pak se pár chytrých hlav dalo dohromady a řekli dost. A není náhodou, že těch pár chytrých hlav se sešlo v Polské lidové republice, v socialistickém Polsku.
3: To není náhoda, taky ta slavná Polka, madame Curie Sklodowska, Sko?
1: No?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Šilaše. On co jako přibitej. Je zatím, chlapče.
2: Já?
1: No?
2: STS Chvojkovice Brod.
1: No, zřejmě slušte oddíl, no.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio, to nejlepší z českých zkušeben a garáží.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já už na vás tluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
2: To nevím.
1: No já přeci, Jirgot, já.
2: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
1: Člověče, že byste hulákal taky. Vy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
2: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
1: Kruci, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče a někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby netlouk.
2: Jo, ale v noci.
1: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk tluče proto, aby netlouk.
2: Jo, ale v noci.
1: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší